oči. Kde sme, kde sme, kde sme, kde sme, kde sme, kde si ty? Čo mi bona, nenazoviš, še si nejaviš.